A już zvolá i nám to, co je sáskou, že mi dá fanda, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že mi je snel, že jsem rozhodný, že